vadí, že něco důmu si, co bych si kazil. Dneska náladu, mám stovky úplně skvělých nápadů. A ne, to byl sami nehet, ne, ty dveře debilní, no to snad ne.